0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Kdo pomůže mi sedna?
1: Radio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: konečně.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pro... Já žiži židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: lepší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byla? Byla?

0: Ne, řekni máma.
1: Lá, lá.
0: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

Can't get an orbit, take way longer.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Rádio 1.
1: Římsič. Yeah.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Je čtvrtek 30. července roku 2026 a vzhledem k tomu, že je tolik, kolik je, to znamená krátce po 20. hodině začíná další vydání Hitparády na Rádiu 1. Od jeho mikrofonu vám příjemný poslech přeje Jerry Žák a doufá, tedy já doufám, že následující zhruba hodinu pade, nebo na kolik to vyjde, strávíme spolu s příjemnou hudbou a tak nějak v klídku a pohodě, jak se tak sluší po hektickém a horkém dnu. Hitparádu pro vás připravuji vždy ve čtvrtek a v neděli, respektive je vysílána v tuto dobu, takže zdravím i nedělní posluchače tradičně a děkuji všem za zaslané hlasy do žebříčku. Pojďme se podívat na dnešní novinky, které jsem pro vás na dnešek vybral a začneme rovnou americkou zpěvačkou Jillou Holter. Ta ohlásila nové album s názvem Materia a vyjde 21. srpna. A single, který jsme vybrali do Litpošky, se jmenuje Fantasy. Tolik tady novinka první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Představitelka ambientního art popu Julia Holter z Spojených států vydala svoji první desku už v roce 2011, no a teď po roce vyjde deska s názvem Materia. Skladbu Fantasy jsme si dávali jako dnešní novinku první. No a teď je tady londýnský projekt Hiatus, který v červnu vydal single s názvem Hust. Tady je novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Na Radu 1 jste poslouchali producenta, který si říká Hiatus a jeho skladbu Hast. No a teď se podíváme za dalším sympatickým týpkem, a to britským breakbeatovým producentem Crafty Cuts, který je vám určitě dobře známý. A ve skladbě Best in Me funguje britský MC týpek jménem Be Life. Takže trošku old school vlastně. Track s názvem Best in Me je součástí alba Turbulence, který Crafty Cuts vyšlo 10. července. No a je to zároveň další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak celkem stručná 2,5minutová věc od Crafty Cuts a Be Life, Best in Me. No a teď další taneční záležitost, a to projekt Another, což je amsterdamské duo Dance Till It's Over featuring 3DD, Benny Sings. Tento track uzavírá třetí studio album s názvem Witness, to vyšlo 12. června. Takže poslední sady tracků s vokalistkou 3DDY a holandský písničkář Benny Sings. Tak jo, tady jsou Another a Benny Sings, další skočná novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: No a po Another Benny Sings zůstaneme nadále v tanečním rytmu, a to konkrétně s francouzským producentem Yannem Rio, který se říká Nixtamal. Jeho hudba je fúzí latinskoamerického folkloru a elektroniky. Dáváme si single, který vyšel na jeho Soundcloudu. Jmenuje se Muertos. To je dnešní poslední novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Ještě jednou příjemný poslech všem posluchačům, posluchačkám Rádia 1 aktuálně z hitparády s datem 30. července. Dozněla nám pátá novinka, to byl francouzský producent Nick Stamal a jeho skladba Muertos. Předtím jsme hráli Another a Benio Sings, Crafty Cuts, Be Life, Hiatus a Julie Holter. To jsou všechno novinky, pro které můžete hlasovat do tohohle kola, respektive budete moci dnes ve 22 hodin, kdy se otevře hlasování na stránkách Rádia 1. Za vaše hlasy vám samozřejmě děkujeme. I dnes si tři z vás odnesou cenu v podobě CDčka od hudebnice Terezy Richtrové. No a pokud budete hlasovat celý týden a budete vylosováni, tak můžete získat lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air Festivalu, který se koná od 20. do 22. srpna ve Fuxu 2. Tipy na letní program naleznete na stránkách Radio1.cz. Je tam spousta pozvánek na mraky festivalů. Přístavní slavnost v Nymburce, festival Dobrská brána, který proběhne v srpnu 14. 15. V tom též termínu fotr všech festivalů, Trutnov Open Air Festival, Hip-Hop Camp 21. až 22. 8. A tak dále, samozřejmě probíhá Lety Troll. Budeme se těšit taky na Popme se příští týden anebo na Brutal Assault. Jinak z těch nefestivalových akcí tak stojí za zmínku 31. července, tedy v pátek, Agnes Obel v Arše Plus. Koukněte na stránky protišedice.cz/koncerty, tam naleznete další a další tipy. Kam zajet či zajít, je to náročné, je toho docela dost. Možná víte, že se slavná kapela Ministry rozhodla, možná už po několikáté, ukončit kariéru a odjet poslední turné, vydat poslední desku. Příští rok v dubnu Ministry budou hrát v Praze spolu s D-Krups. To je teďka tak nějak novinka za poslední dobu. Plus minus všechno, co jsem vám chtěl říci, ještě možná prozradím, že do hitparády postoupily celkem tři novinky z minulého kola na 12., 10. a 7. místo. A my se můžeme vesele pustit do 15. místa v žebříčku, což je místo obsazené DJem Crushem, japonský velikán, se dá říci vlastně, a jeho skladba I Woke Up Feeling Fuzz, ve které skvěle sekunduje africká MC Yala. Na podzim DJ Crush přijede představit svou novou desku Tokyo Hum do Lucerna Baru, bude to 25. října. I Woke Up Feeling Fuzz, 15. místo, DJ Crush. Právě teď.
1: Já, tak, že my jsme vám pro legraci.
2: No.
1: Poříčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabě, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Na Radio 1 doznělo 14. místo The Jungle, skladba The Wave. 14. srpna vyjde jejich 5. album s názvem Sunshine. No a teď už půjdeme za synthpopovou dvojicí Spojených států, zvaných Boy Harsher. Vydali nový materiál po 4 letech v podobě singlu Jeans, no a tento single předznamenává jejich zářijové album Get Mean. To vyjde 18. září. Tady jsou Boy Harsher, Jeans, 13.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Tak posloucháte stále hitparádu. Máme za sebou Boy Harsher, skladbu Jeans. No a následuje jedna z novinek z minula. Nasadili jsme britskou písničkářku Lily Juniper. Tady je její single s názvem Way to Love, který vlastně se umístil na místě 12. Takže tak.

Londýňanka Lily Juniper chystá svoje debutové album s názvem Bloom Gloom. To vyjde 28. září. Zatím jsou venku dva singly. No a rozhodně je to umělkyně hodná sledování. V roce 2024 vydala debutové EPčko s názvem Words. No a ty singly, které vyšly letos, se jmenují Who Am I, You a Way to Love, což je věc, kterou jste právě slyšeli. Co se týká jejich koncertů, tak zatím má plánovaný na podzim pouze domácí, tedy britská vystoupení. Uvádí, že jejími vzory jsou Kate Bush a Joni Mitchell, což je zajímavý. Tak jo, to byla jedna z novinek z minulého kola, Lily Juniper, a nyní už Londýňani Django Django. Už dva týdny zatím teda vypadá, je skladba Cameos, 11. místo.

This is Lorelei, New Yorkský písničkách Nate Amos, který 11. září vydá debutové album The Singer in My Band. Někde napsal, že tahle skladba se rodila 2 roky a že v ní skládá hold chlápkovi z karaoke baru, který úžasně zpíval, pamatoval si každý slovo, nemusel koukat na tu televizi vůbec a jednoho dne zmizel a tohle je takový rozloučení s ním údajně. Místo 10. No a teď už Phoebe Bridgers, americká písničkářka, členka trojice Boy Genius, chystá v srpnu album s názvem Lost Weekend. Zatím 2 týdny v žebříčku, skladba Lost Boys.

Phoebe Bridgers a její skladba Lost Boys, aktuálně místo 9. Osmička patří Markovi Everettovi, jeho kapele Eels. Ten na 16. října chystá již 16. studiové album. Cap in Hand, 5. týden v hitparádě a postup ze 12. na místo 8. Posloucháte Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, máme v běhu hitparádu s datem 30. července 2026 a hráli jsme si už 8. místo. No a jak na to tak koukám, tak máme před sebou vlastně poslední novinku z minulého kola. Jedná se o nový počin amerických rockerů vedený Jim Massisem, zvaných Dinosaur Junior, který už si na Rádio 1 hrajeme vyloženě od nepaměti. I Dinosaur Junior chystají novou desku, ta vyjde 28. srpna, bude mít pořadové číslo 13 a bude se jmenovat There Near. Several Got Away, tuto věc jsme nasadili do novinek v minulém týdnu, takže je tady v postupovém místě na sedmičce.

I love the lower or the, I love any physical being.

and it feels like all being. I think that's wonderful. Well, he's seven. Father and Son, tak se jmenovala tahleta věc od Boards of Canada, kteří jsou na šestém místě s touhle věcí z desky Inferno. Jejich pátá deska, která vyšla koncem května, téhleté skotské dvojici, a je to zatím druhá věc, kterou si vyparádě nasazujeme. Jinak samozřejmě ta deska je skvělá. No a tady už je opět zaručená kvalitka v podobě Simona Greena, zvaného Bonobou. Ten 11. září vydá už svoje osmé album s názvem Distance in Static na značce Ninja Tune. A tady je skladba Me and You na pátém místě hitparády.

0: Bonobo, jeho skladba Me and You, to bylo dnešní páté místo, no a teď už čtyřka. Acid Rap, Yasmin Al-Sham, 7 týdnů Vitparádě znamená rozloučení s touto skladbou Vitparádě. Jenom připomínám, že jejich nová deska nese název Resonance a vyšla letos v červnu.
1: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

tuhle a stejně celou desku a doporučuji poslouchat s důkladným basovým vybavením. Dostává to úplně rozměr potom.

To byly tedy Acid Arab a skladba Yasmin Al-Sham featuring Val Alkak z jejich aktuální desky Resonance. No, koukám, že nám to docela letí. Máme za sebou čtvrté místo. Je na čase si dát takovou drobnou informační pauzičku. Ta spočívá zejména v tom, že vám opakuji již dávno známé fakty. Například, že hitparádu Rádia 1 můžete slyšet ve čtvrtek a v neděli. Ještě přihřeju polívčičku našemu sesterskému pořadu Velká sedma, který kolegové vysílají v úterý. Reprízu můžete slyšet v sobotu, no a hlasujte do úžasných skladeb Velké sedmě na webu Rádia 1, stejně tak jako hlasujete do hitparády. A je vás spousta, který hlasují do obou žebříčků, je to super. No a z té spousty se občas vyberou, respektive každý týden se vyberou výherci. A dnes jsou ve hře tři CDčka Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové. A tady jsou jména výherců, respektive dvou výherců, jedné výherkyně, který to CDčko dostanou. Dnešní jména jsou Petr Ulasin, Vladimír Pokorný a Lenka Taberiová. Gratulace, svoje jméno naleznete také na stránce Hitparády Rádia 1 dnes po 22. hodině, což je i čas, kdy se otevře možnost zahlasovat. Váš hlas bude mít tím větší váhu, pro kolik skladeb budete hlasovat. No a příští týden budeme rozdávat lístky na jeden ze dnů festivalu F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna ve Fuxu 2. Nebo u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystupují například Aida The Young, Dušan Vlk či Gufram. No a teď nastává okamžik, který také má už tradici v hitparádě, a to je vzpomínka na nějakou skladbu, která nás bavila nebo zasáhla před lety. Mojí inspirací bývají obvykle koncerty nebo to, co poslouchám. A dneska bohužel je ta inspirace docela smutná, protože asi víte, že včera zahynul na motocyklu Glenn Hansard, kterýho jsme si na rádiu hráli od nepaměti, a to buď s jeho kapelou The Frames, anebo s jeho solovými věcmi. Člověk, který zpíval po boku Eddieho Vedra, nebo třeba Bona, a který prostě tu muziku dělal opravdu srdcem. Věčná škoda. Vzpomenem na něj ve skladbě Finally od The Frames. Z roku 2005 z alba Burn the Maps. Já jsem koukal, že jsme si Frames hodně v tu dobu nasazovali do hitparády. Se skladbou Fake ze stejného alba se umístila i v celoroční hitparádě. Tehdy, teda za ten rok 2005. Tak budiš mu ze mě lehká. The Frames, Finally, jako vzpomínka.

Na třetím místě v dnešním žebříčku jsme vyslechli Johna Hopkinse a Imogen Heap, někdejší zpěvačku třeba kapely Fru Fru. Společný track s názvem Reckoning, zatím 3 týdny v hitparádě a polepšil si ze 6 na 3. A teď už stálice hitparády v podobě skladby This Mirror's Weigh Us a Ton od Interpol, americká kapela, která se chystá na konci srpna vydat desku se stejným názvem jako tento titulní single.

Novida, Interpol, jak umí brnknout na city. This Mirror Weighs a Ton. Vyjde stejnojmenná deska, toto je single v hitparádě Rádia 1 na místě druhém. A jedničku opět obhájila Paula Jean Harvey, britská zpěvačka s jejím vesmírným songem Voyager. Dnešní jednička

No, je tady finále hitparády Rádia 1, velmi krásně jsme ho zakončili skladbou Voyager od PJ Harvey. To bylo dnešní první místo.

A pak to byl verský producent Hiatus a skladba Hast. Nasadili jsme si i novinku od Crafty Cuts, Best in Me featuring Be Life. A také ta další bude velmi energická. Another Benny Sings, Dance Till It's Over featuring 3DDY. A poslední novinkou je track Muertos od francouzského producenta Nick Stamal. DJ Crush, skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yella, 15. místo. Tohle jsou Jungle, The Wave, 14. Na 13. místě jsme si hráli Boy Harsher, Jeans. Jsem rád, že postoupila Lily Juniper z minulého kola, Way to Love, 12. Cameos od Django Django jsou na místě 11. Postoupil i newyorský písničkář Nate Amos, neboli This is Lorelei, Billy Came Back.

Phoebe Bridgers a Ztracení chlapci, Lost Boys, 9. místo. Osmička patří Marku Everettovi, byl Eels, Cap in Hand. Nové album chystají Dinosaur Jr. Skladba Several Got Away nasazená minulý týden je asi v 7. místě. Boards of Canada, Father and Son, 6. Bonobo, Me and You, 5.

Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning, dnešní třetí místo. Interpol, This Mirror Weighs a Ton, místo druhé. A jednička patří písni o mezihvězdném poutníkovi jménem Voyager, PJ Harvey. Tak jo, jsem moc rád, že jste si našli chvíli k poslechu Rádia 1, případně Hit Parády, a budu se těšit příští týden naslyšenou zase na našich frekvencích u dalšího vydání Hit Parády. Mějte se krásně.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Reklama na Radio 1.

chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Je neděle 2. srpna, chvíli po 11. hodině. Na vlnách Rádia 1 vás zdraví Martin Gadžo.cz. Před námi je vysílání všech hudeb světa. Dnes vám ouška polechtá tuarecký kytarista Bombino. Pustíme si novinku z chystané desky od senegalské kapely Orchestra Baobab, nebo si připomeneme vystoupení romské all-star formace Miguel and Manuša v rámci Chapito Fiesty na zahájení festivalu Letní letná ve středu 12. srpna. Výpravu do všech hudeb světa dnes odstartujeme ochutnávkou z krásně zasněné desky Ocasos y Albas, kterou má na svém kontě kolumbijská zpěvačka Manuela Ocampo. Album si připomeneme křehkou písní a skladbou Tangara Palmiera.

Originální nahrávku tohoto krásného remixu má na svém kontě dvojce Madalico Band z Malawi. Před dvěma lety se představili v opener programu festivalu Respekt. Následující záležitost a nám připomene další ohlášený koncert spojený s festivalem Respekt. Festivalový dramaturg pan Borek Holeček přiváží do Prahy tuhéřského muzikanta, kytaristu Bombina. Bombino se v Praze ukáže 3. listopadu v paláci Akropolis. My si ho dnes připomeneme jednou z jeho úplně prvních nahrávek, kterou nahrál před více než 22 lety.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

Na vlnách Rádia 1 vám ještě jednou hezké dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Následující nahrávka dnešních všech hudeb světa je single z chystaného alba od senegalské kapely Orchestra Baobab. Nahrávky z jejich dnes už vlastně ikonické desky, která vyšla pod názvem Specialisté všech stylů, byly ve své době, tedy začátkem 0. let, nejhranější africké nahrávky na Rádiu 1. Jejich letošní album vyjde na podzim u britského labelu Strat pod názvem Maiden Senegal.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Are you ready? Aniče, Aniče,

když se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.

To byli Afričani Follow Musicy na Rádiu 1, posloucháte všechny hudby světa. Následující záležitost, ta nám připomene, že výroční koncert kapely Bengas na divadelní lodi Tajemství je těsně před vyprodáním. Zrovna dnes ráno mi Miguel říkal, že zbývá posledních 12 lístků. Ovšem, pokud máte rádi romskou muziku, tak si určitě nenechte ujít kapelu Miguel and Manuša, kterou vede právě zakládající člen kapely Bengas, muzikant Milan Miguel Horvat. Miguel and Manuša zahrají ve středu 12. srpna v programu Chapito Fiesty. Společně s nimi zazáří gypsy jazzová formace Jungle Ways, přijdou kamarádi z organizace Ara Art, představí se kolega rádiový kolega DJ Douglas Arianes a samozřejmě přidá se taky moje maličkost DJ Gajo.cz.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky! Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu! Haligali a létající kačeři! Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350! A jako zlatý řep večera, opička Kiki! To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny!
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je

Následující nahrávka nás zavede na konec 60. let minulého století. Ceněným albem newyorské latin jazzové scény byla v té době deska Sugi. Album má na svém kontě rodák z Portorika, ve své době velice vyhlášený studiový hráč na perkuse a varhany, mistr Willie Rodriguez.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Písničko list pořadu najdete na našem webu radio1.cz. Ve vysílání se znovu uslyšíme teď ve středu, někdy mezi 12. a 15. hodinou. Hostem ve studiu bude romský hudebník a kamarád Milan Miguel Horvát, který přijde s pozváním na koncert své kapely Miguel and Manuša v programu Šapito Fiesty na zahájení festivalu Letní Letná. Nebo přijde povyprávět o chystaném koncertě kapely Bengas na Lodi tajemství. Osobně se můžeme potkat, vidět v pátek 7. srpna na reggae festivale v Louňovicích pod Blaníkem, v sobotu 8. srpna na zámku v Mikulově, 12. srpna na Šapito Fiestě na Letní Letné, 14. srpna na palubě Lodi tajemství, 15. srpna v Drážďanech, nebo pak ve středu 26. srpna na Campus Fiestě s báječným kytaristou Tiborem Židou a mojí drahou kolegyní Babe Ellen. Děkuji vám za pozornost, věřím, že jste si to užili, mějte pěknou neděli a ve středu ve 12 hodin tady na vlnách jedničky. Čus!

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

Dobré poledne, poslouchat Rádio 1. Zdravím se na Kománková, dneska co by záskok. Tohle by je J.D. Hart a čekají nás Vanishing 20.

Právě vychází reedice slavného alba Tank Raga, disco beat od indického skladatele Charanjita Singha. Tohle je Raga Bajav.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtama.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida The Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedno.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Reklama na Radio 1.
5: Pokračujeme dál, tohle je Erika Badu, Fall in Love.

0: pas ce qui t'intéresse, j'aimerais savoir quoi.
1: Ah, d'accord.
2: Tolik Charlotte a DJ Senegal Seduction. Posloucháte Rádio 1. Pustíme si zase jednou něco z skvělého společného alba Davida Berna a Briana Ina. Skladba The Lighthouse.

Tolik taková až vizionářská skladba z roku 87, kterou udělali Ryuichi Sakamoto, byl Lasso a Iggy Pop a jmenovala se Risky. Teď si dáme Björk z jejího možná nejlepšího období, skladba Big Time Sensuality v remixu od Nellyho Hoopera.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 4. srpna uslyšíte záznam vystoupení Death from Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s Death from Above. Úterý 4. srpna od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tak Litus Trap jako host Else Večer, poslouchat Rádio 1. Myslím si, že neuškodí trocha Krongben Seaside.

0: To byla čikekská kapela Whitney, její coverový album a předělaná skladba Strange Overtones z alba od Davida Berna, Briana Ina. Tuhle skladbu jste mohli slyšet i na Bernově koncertě v Praze.
1: Radio 1.
0: A ještě jednou Bern jako inspirace Black Market Dub a jejich cover Once in a Lifetime od Talking Heads. Posloucháte Radio 1.

Nicholas Jar dělá jednak takovou, řekněme, o něco málo líbivější hudbu pod svým jménem a tohle byl projekt Against All Logic, který je trošku divočejší. Posloucháte Rádio 1, teď si pustíme Shaggyho Otise, slavná skladba Out of My Head.

všechny kejf, pro všechny čekající a myslím si, že nikdy není dost Nina Hagen. Tohle je její duet nebo společná věc s dánskou herečkou Gitte Henning.

Tolik Ichiro Fujiyama z takového drobného klenotu kompilace japonského popu z 20. a 30. let minulého století a dáme si z toho ještě jednu věc.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník ProBeak festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

Tolik Bark Psychosis 400 Winters, posloucháte Rádio 1 a pustíme si něco z Telescopes, který v červnu vydali nový album.

Hezké odpoledne vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Ondřej. Je téměř přesně polovina prázdnin. Tak doufám, že tu první jste užili přesně podle svých představ. No a že i teď se máte fajn a děláte něco, co je vám příjemné. Vězte, že pokud budete chtít do 18. hodiny, vám budu hudební kulisu vybírat já. Dneska takový hodně uvolněný prázdninový výběr. Možná ještě více uvolněný, než jsou moje běžné neděle tady na frekvencích Rádia 1. Na úvod Conforce, deska, kterou jsem lehce oprášil, jmenuje se Presentism, vyšla v roce 2015 u vydavatelství Delsin. A my jsme si dali poslední skladbu z tohoto alba, která se jmenuje Predictive Flow. Za chvilku už je tady Detroit Escalator Company, klasika. Potom taky Cim, můj velký oblíbenec. Upsemi, pozvánka na Shotgun Festival. A pak je tady ve frontě taky Mamu a jeho skvělá letošní deska. Já tam jdu naklikat ty další věci, tak hezký poslech.

posloucháte Rádio 1, tohle už je hudebnice a DJka Absemi. Známá třeba ze značek Deckmantel Pen nebo Nusclair Audio. Tohle je její už předloňská deska Strange Meridians. Z ní vám nabízím skladbu Mazin. A je to i pozvánka na letošní show.

ten festival, kde bude právě Absemi jedním z hostů, z hostek. Tuším, že jestli si správně pamatuju, tak vystoupí v pátek 11. září. No a letos na line-upu taky Shed, Synchro, Hativaty, Filip Otrbach a další 11. až 13. samozřejmě v Hrádku nad Nisou v areálu Kristýna.

finská dvojice Morphology a jejich album Traveler, které jsem si taky teď nedávno připomněl. Nabízím vám skladbu Deuteros. Připomínám, že posloucháte Rádio 1 až do 18. s Ondřejem

fantastická věc z remixové desky českého hudebníka Sky to Speak. Skladba Sea of Sand, přemíchaná od Lotus Wash. Prosto skvělá elektronika, celá ta kompilace je perfektní. Zajděte na Bandcamp vydavatelství Zion, kde vyšla, a pořiďte si. Jinak tady na rádiu 1 docela ještě No Moon, taky Uncode a Daniel Avery. Hezký poslech vám je nadále přeje Ondřej.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 s Ondřejem. Playlist už visí i na stránkách rádia, pokud vás zajímá, co se line z éteru. Třeba tohle je chlapík, který už léta sedí někde v temném sklepě, zahrabaný v kopcích videokazet a z nich vytahuje nejrůznější zvuky a skládá je. Musím říct, do aspoň podle mě vynikajících kompozic, tohle je jedna z nich, Paradise Drive a VHS Head.

Tolik VHS Head, ještě dodám informaci, že tuhle věc najdete na desce Focus a vyšlo 23 u nikomu možná dobře známého vydavatelství Scam. Prostě taková za mě dobře kontrolované šílenství. Ostatně stejně jako většina produkce tady toho hudebníka z Velké Británie. Teď ještě zůstaneme u takovýhleho zvuku, i když už trošku víc uhlazenýho. Tohle je Space Dimension Controller a jeho deska z roku 2016, Orange Melamine, vyšlo na Ninja Tune. Tohle je skladba z College Campus.

tohle je skvělý Karel Brůcha a jeho hudební projekt Vision of 1994. Ukázka z demáče, skladba The Wave Remembers, která by tedy měla být součástí chystaného alba Vision of 1994. Doufám, že to říkám správně. Alespoň takovou jsem k tomu dostal informaci. Tohle už je berlínské duo Artefakt. Známe asi především díky své technoprodukci, ale tahle dvojice si velmi často odskakuje i řekněme do poslechových poloh elektronické i akustické hudby. Tohle je jejich aktuální EPčko z řady Collaborations, kde spolupracují s nejrůznějšími umělci. Tohle je třetí vydání, na němž spolupracovali s hudebníkem Kamaru s africkými kořeny. Tohle je jedna z improvizací, kterou na tomhle skvělém EP najdete. Blíží se taky kulturní servis, ale ještě předtím úplně novej No Such Thing a mám tady taky ještě ukázku od hudebníka, který se jmenuje Fez Optim. Tak hezký poslech.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis zde pro dnešní den, tedy pro neděli 2. srpna roku 2026. Hned na úvod klasicky festivaly. Nabízím dva. První z nich je Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Zvu taky na ozvěny letní filmové školy v kině Aero. U filmu ještě zůstaneme, je tady Edison Film Hub, kde od 19.30 promítají Odysseu. V kině Pilotů v 18.20 Pozvání, ve 20 Odyssea, letní kino Gabriel od 21 promítá Chicago a v kině Dlabačov je to od 18.30 Odyssea. Galerie Terezianské křídlo Pražského hradu uvádí výstavu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha a jeho cyklus Maj. V Doxu Hit by News galerie hlavního města Prahy v zámku Troja výstava Labyrint krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zve na Trnkovu zahradu 2. V Rock Café je to výstava kolektivu autorů, která se jmenuje Wall of Hope. V Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně výstava Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Váza, symbol kultury a života. V galerii Meat Factory Cezary Poniatowski a výstava Deep House. Nová budova Národního muzea uvádí Czech Press Photo. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the Flowers, One Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček a výstava Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Na Novoměstské radnici Zdeněk Mézl a odkaz starých mistrů. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude. Karpuchy na galerii, výstava Natálie Pejchové. Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích. Tam je k vidění výstava k Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel a výstava Tromel. Na Pražském hradě v Terezianském křídlu v Jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo galerie Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne světla noci. Kolej 1 v Březnici, Jaromír 99, studio Prona v Lounech zve na výstavu Human Nature ve Vile Pelé, Antonín Střížek a Svět od vedle, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joie de Vivre, koncerty a tančírny v Jazz Doku od 20, Iván Guterres a Madera, Meat Factory od 20 hodin koncerty Vojdi, Síček a Aport ve Fuchsu 2 ve 20, La Sécurité a Karamel. No a tady na rádiu 1 ještě do 18. Ondřej, potom v 18. Saku, Kaplika, Breakbeat Conference a ve 20 hodin Josef Sedloň a jeho novinky na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis hledejte na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

Damon Kirkham a Kaky Drama. Chystá, respektive chystá se vydat album pro značku Metalheads. Nachystané už ho má několik let. Teprve teď se dočká releaseu. Deska se jmenuje Machines and Other Things. Tohle je jedna z ukázek skladba Right Now, na které ještě s Kid Drumou spolupracoval samotný Goldie, tedy Head Honcho tohoto kultovního labelu, kde album vychází. No a dalším takovým možná kultovním drum and bassovým labelem je 31 Records Doc Scotta, který je ostatně i s Metalheads úzce spojený, ale sám provozuje právě 31. Už řadu let. Tohle je úplně nový single ze značky 31 Records. A sice Jay Kenzo, který se na tohle vydavatelství vrací už po druhý nebo po třetí. Tohle je skladba Love Struck. A pak mám ještě taky s polámaností nabídnu jednu vzpomínku na Marcus Intellexe a taky úplně novýho Paradoxe. Hezký poslechy na

0: Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače.
1: Radio 1
0: vysílá a zkouší mikrofon.
1: Nepokoušejte se.

0: U Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
3: Reklama na Radio 1.
4: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
5: Zdravo. Jsem vypracovaný.
4: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

Posloucháte Radio 1 s Ondřejem. Začala moje poslední vysílací hodina. Mám tu pro vás třeba Vakulu, ASIho, Taction. Vzal jsem dneska třeba taky novinku od dvojice Sub-Basics a Pugilist. Bude tady Sinus nebo Wagon Christ. No a taky na úplný úvod této hodiny klasický Claro Intellecto Second Blood. Fantastická hudba. Tak hezký poslech.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství Van Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

James Clements aka ASE a jeho pohled na to, jak má znít techno. Ukázka ze čtyřskladbového EP Antiquated Thoughts, které vyšlo u vydavatelství Arts, kam se ASE už po několikáté vrací. Já jsem jako ukázku vybral skladbu Strobe. No a teď další novinka od dvojice Sub Basics a Pugilist. Pugilist teď hodně vyprofilovaný převážně na drum and bassové a 170 BPM scéně. Na EPčku Control ovšem najdete materiál taky polámaný, ale na nižších BPM. Tohle je titulní skladba Subbasics a Pugilist Control. A potom vám ještě nabídnu další ukázku z kompilace kyjevské značky Rhythm Bureau, která se jmenuje All Things Broken. Bude tady na nich a jeho skladba Ocean.

ode mě pomalu, ale jistě vše. Ještě tady pro vás nechám tři věci. Bude tady texaský Sinus, potom taky Wagon Christ a celé to za mě uzavřou Posthuman a 808 State. Playlist už najdete na webu Rádia 1. Já se s váma loučím. Užívejte léto přesně podle svých představ. No a my se můžeme slyšet, pokud budete chtít, tady na Rádiu 1 zase v neděli za 2 týdny, 15 až 18. Za několik málo minut, ale už tady ke slyšení na frekvencích Rádia 1 nové vydání pořadu Breakbeat Conference. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

0: Never Enough uvádí.
1: Breakbeat Conference says. Breakbeat Conference says.
2: Příjemný nedělní podvečer, od mikrofonu vás zdraví Saku. A máme tu pravidelný 14-denní Breakbeat Conference a dneska je to takový jakoby speciální díl, protože přišel do studia Evil Nine. Už tady je a po hodině novinek zahraje set ze svých nových věcí a tak já bych poprosil. Nejdřív budou novinky, první konference a v druhé hodině bude Evil Nine. Jinak zdravíme Kaplika někde po cestě z

Get over here.

nový Adam Freeland. A Duncan Forbes. Skladba Stop Fighting. Posloucháte Breakbeat Conference a za chvíli i s Evil Nainem. Tohle jsou novinky.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
10: Vítáme vás v druhé polovině pořadu Breakbeat Conference. Promiň to mi, já jsem ti zapl... Sorry.
11: May there be peace, love, and perfection.
10: Okay. Oh,
11: may there be peace,
12: abyste pochopili,
11: and love, and perfection.
10: Tak jsme trochu včerejší, ale to je...

Posloucháte Radio Vlna. Evil Nine. Exkluzivním setu.

0: Breakbeat Conferences.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
0: Breakbeat Conferences by.
2: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.

večer. Josef Silin při pořadu Novinky na alternativní scéně. Dozněla nám už parádní věcička ze španělské značky Seven Vias. Tentokrát to byla dvojice Stelios Seludis a Danny Bonici. Jejich Flicker EP v titulní právě parádní nahrávce a já jenom doplním, že předtím také třeba Furcoat ze značky Sashi, právě Last Night on Earth, už pár týdnů starý release s Elif, také Great Area, Awkward Moments v remixu od Margin Coles, také zněl Mitch Oliver a jeho EPčko z července ještě Let You Go, také ambientní věc, ukázka od Michael Reva, skladba Laurel z chystané desky Evocation a značky Strange Isolated Place. Pak zněl také výborný argentinský producent Ezekiel Arias, který chystá nové EP a zatím druhý single Go s péčkou Hanna a také projekt Surreal jako další ukázka z chystané kompilace značky Shogun Audio Point of Origin Volume 5. No a také jsme si dali v novinkách Herbertu Remix pro zpěvačku EG, také zpěvačku Mas ze značky Windspare Indicatorové a také výbornou věc Momentum ze značky Rebellion od Gespona projektu. A celý novinky, musím říct, tentokrát odstartoval projekt Teho a novinka z tohle týdne ze značky This Never Happened z kaba Fireline. Každopádně tady je už teďka nachystaná věc od projektu tentokrát a tak to bude projekt s názvem Fennec a skladba názvem The Truth. Jinak pětiskabové EP After Hours, které vyšlo před týdnem na francouzském labelu Noir & Blanche. Příjemná houseová kolekce, bytě nahrávek v

Tak tolik příjemná věc od projektu Fennec z francouzského labelu právě rýbouzovýše laděného Noir and Blanche, ukázka z tohohle právě EPčka After Hours, to báska The Truth. No a před námi už je teďka nachystaná tato jazzová záležitost z Francie Biomania. Ostatně druhý single z chystaného EP Birds and Drones, který by se měl objevit teďka během té druhé půlky srpna na tomhletom jazzově orientovaném vydatelství Most and Mostly Stuck, který založil ostatně také Alex McCall alias Stahy roky. Teď už ale Biomania a titulní zatím ukázka z chystaného EP Birds and Drones.

Tolik krásná jazzovka od projektu z Francie Biomania a skladba Birds and Drones, titulní zatím nahrávka z toho ohlášeného chystaného EP stejnomenného. No a my se teďka už podíváme také za tuhletou novinku Junior Rodriguez Juniora of Gerlach, má název tohleto novinka, která vyšla minulý týden na snece Feathers and Bones.

Tolik francouzský producent Rodriguez Jr. a jeho Of Gerlach novinka z minulého týdne na snadce jeho Feather and Bones. Každopádně před námi už je newyorský projekt Sipper na poli alternativní, jako indie rockovější, spíš muziky a jejich nový single vyšel v pátek právě na jejich bandcampu pod názvem Idiot.

Tak tolik Prax Sipper z New Yorku a je to taková klasika Idiot, jinak vyšlo, jak jsem řekl, teď v pátek jako novinka přes jeho Bandcamp. No a před námi je Hugh Hardy, skončil nám Lir teďka o víkendu, tohle je známý drum and bassový label Sowent a 222. release už tentokrát z chystaného EPčka Hugh Hardy and Friends. Tentokrát zatím předsezený single East Coast Funk a Hugh Hardy featuring Amos.

Tolik tato novinka ze značky So Want z Londýna, značka na poli liquid drum bassové muziky povětšinou, a tohle byl Hugh Hardy a East Coast Funk featuring Amos. Tak, vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist za chvíličku budu aktualizovat na stránkách, každopádně teď už míříme za německou dvojicí Two Lanes, kterou uvidíme také zde v Praze, tak v polovice října naživo opět, a jejich novinka Everything That Remains, Two Lanes.

Tolik ukázka od Two Lanes, parádní věcička s názvem Everything That Remains, vše, co zbývá. Každopádně, jak jsem řekl, v půlce října také naživo v Praze na Signálu, ale teď už pojďme za touhle novinkou od dvojice Aukai a Vrel, jejich EPčko Melt, už ukázce Key.

0: novinka z dílny a značky Aukai Music, tohle německého producenta Martin Zíbrtáka Aukai a jeho spolupráce tentokrát s projektem Vrel a s tohle šestichovou EP Melt, to byla ukázka And Play. Před námi je teďka už nachystaná také záležitost od tentokrát také hudebníka Toba Skobach Syřický, to byla, ne And Play. Teď už ale tady mám nachystanou právě skladbu And Play od spolupráce s Rowing Snow společně s dalším hudebníkem Dara, no spíš recitátorem Derek Flemingem. Jejich velmi zajímavé EP And Play vyšlo minulý týden na značce Snowfall na VZ3. Vlastně takové elektronické věci, do kterých se recituje, a tohle už je hned ta titulní úvodní End Play. Tohle je dvojice, jinak Derek Fleming a Throwing Snow.
1: Remember days when we just play, wasted days away concocting worlds in our heads. There was no sense of doom, no impending dread. It was fathoming, imagining, squeezing every drop of creativity out like strangling the remains of toothpaste. We'd no time to waste.

0: thrown out of the house after breakfast and told to come home when the street lights turned on. So I feel bad for kids today because it's not like that anymore. You can't just play. You can't just waste the days away.
1: Tak tolik tato novinka, ve které má prostě Brass Stones, taká Throwing Snow, aspoň hudebně a recitačně Darragh Fleming, jejich End EP, End Play EP v titulu Newcastle, právě jste poslouchali. No a my se vydáme teďka už na tenhle ten experimentální label Ricka Skodina Miasmach, který chystá vydat desku hudebníka Lynn Wrighta. Pod názvem má být Before the Sinking Plane v září a tohle už je druhý single zatím uvolněný z té desky Reunion. Lynn Wright.

Tolik Lynn Wright a jeho nový, už druhý single s názvem Reunion z chystaného jeho alba pro label norského už veterána na poli experimentální tvorby a dříve člena také Death Center Erik Skorvina a Mia Smachla značky. Deska bude název Before the Sinking Planes. No a před námi už je teďka tato zajímavá etno klubovka od projektu Chamos. Má název Vara. A vyšla tenhle týden na značce Middle Beast.

pěkná etno věcička v klubových právě habitu, v klubovém habitu od projektu Chamos. To byla skvělá Vara a novinka z tohohle týdne, která si myslím, že docela povedla. Ale teď už pojďme za touhletou indie kytarovou partou Grand Mass House. Chystají je svůj album Baby You're a Winner, naznat se Brace Yourself, myslím, že také koncem tohle měsíce, nebo možná na září, teď si myslím, jest tohle nový single, Blue Oblivion, Grand Mass House. Tohle ta partička z Bristolu, myslím, že povětšinou dívčí.

Tolik britská partička z Bristolu Grandma's House a jejich Blue Oblivion, singlík z chystané desky Baby You're a Winner. Každopádně stále jste naladí na novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedleň, no a my už se teďka jenom podím, že můžete kouknout také na playlist, který vlastně už tuhle chvíli najdete na stránkách Rádia 1, no a my už míříme za touhletou další parádní novou věcí od projektu Narcis, který se objevil před týdnem na značce Record Jet jako pětiskrobový EP Dear Diary Volume 2, a tohle už je také hned úvodní parádní kousek Save Our Souls, neboli SOS, Narcis a nové EP Dear Diary Volume 2.

To byl Prach Narcisa, věc ze značky Record Jet, ukázka Save Our Soul a EP Dear Diary Volume 2. Máme 22 hodin 13 minut, playlist aktualizu průběžně na stránkách. Teď už míříme za producentem K-Lone z Británie, který vydal loni na podzim skvělé své nové třetí album. Tohle už je ale novinka Hold Up, teďka ze značky Wisdom Teeth. Šla tenhle týden a K-Lone ostatně zněl také, není to tak dávno, v profilovém pořadu Intro, kde dneska uslyšíte kompilaci Summer Collections 2026 z labelu Nicka Warrena The Soundgarden. Teď už ale K-Lone.

Jirama, jeho nový track I Wonder, nebo I Wonder, římská 3 z chystaného právě Wonder EP pro label Houndstooth z Londýna, ale tohle už je americká značka z LA, Friends of Friends a nový objev North Tech, který jsme si tady hráli před sezónem singlu Higher Function už minulý měsíc. Každopádně Phantom Grade EP pětiskrabové už teď v ukázce Unaffected.

Tolik Norvtek a parádní věcička. Myslím, že z producent z, jestli z Francie nebo Belgie, nebo každopádně z Evropy, mám pocit, a také pětiskobová novinka Phantom Great Party, no stará značky Friends of Friends v ukázce Unaffected. No a my už se teďka podíváme za touhletou

dvojicí Jason Dungan a Johan Karoe, kteří chystají společný album Routine. My jsme si tady hráli už právě titulní ukázku, první single z chystané teda jejich společné desky pro label z Británie Tonely Union, který jste viděli zde v showcase ostatně na jaře na Spektakuláre, a Jason Dungan zde vystoupil právě co by projekt Blue Lake. Teď už ale s Johan Karoe skladba Morning with Rita, druhý single z chystané desky Routine.

Tolik tato novinka od dvojce Jason Dungan a Johan Karoe, Morning with Rita. Druhý single, jak jsem řekl, na značce Tony Union z jejich desky, která má být po prázdninách. Teď už ale mám tady nachystanýho Tim Engelharde, který vydal tuhletu dvojskobou záležitost, teďka EPčko In Your Head na značce Get Physical Music. Má tam už mega koncernu z Berlína na poli klubové hudby. Tim Engelhardt.

0: Tim Englehart a Tim Englehart a skladba In Your Head, jak jsem řekl, novinka z tohle týdne právě z berlínské značky Get Physical Music. No a my se kouše vypravíme pomaličku do Austrálie za touhletou talentovanou hudebnicí, kterou se ostatně hyčkala také americká značka Jack Jaguar. Tohle je však EP nové Nylon, které vyšlo před měsícem, to na značce tentokrát Impressed a nabízí 4 nahrávky. Tohle už je ukázka s názvem Forget About Dying z těch 4 nahrávek hned na úvodní Gordy.
1: We are rolling.

to byla už Gordy, tato písničkářka z Austrálie, která teďka na tomhle živém štyskobovém EP Nylon nabídla tato parádičku Forget About Dying, mimo jiné. Tak, máme 22 hodin 40 minut, stále jste naladěni na novinky na alternativní scéně a teď už se vydáváme také za touhle kompilací z labelu Laurent Garniera Code QR. Každopádně teďka jako takový dvoj počin, který vyšel před týdnem a nabízí vždycky po šesti interpretech celkově, respektive po šesti interpretech, tak 12 skladbách, jak digitálně, tak na vinylu se to liší vždycky ne interprety, ale spíš těma skladbama od nich. Jinak interpreti se shodují a vy tam najdete mimo jiné třeba Akej Alexiho, Shelby, Voltaire, projekt The Lost Soul Dancer, Electric Rescue, či také Finder a tohle už ale skvělý Francouz Coel G. A jeho blízká setkání Close Encounter. Kompilace jinak značky Code QR,

Qual G a jeho Close Encounter, blízké setkání, a jinak také součást kompilace značky Laurent Garnier Code QR s názvem QRV205 Deaton 26. Tak, vyšlo minulý týden a jak se řekl, vinyl i digitální release se liší ne interprety, ale skladbami od nich. No a teď už pojďme se podívat také na brightonské vydavatelství True Thoughts a konkrétně rapper z Británie Crafty 893 a jeho nové EP 10-diskové, které má okolo 20 minut, takže na albu to nevypadá, 142 Grime Street. Každopádně ukázka už Nothing Left a Crafty 893.

Tak to byl britský grimeový rapper Crafty 893 a jeho 142 Grime Street. Novinka desetiska byla ze značky True Thoughts, kde ty skladbičky mají všechny okolo 1-2 minut. Tohle byla jedna z nich, Nothing Left. Teď už Nina Girachi a Porter Robinson, jejich hitovka chytlava Wanna Cry, která vyšla tenhle týden na značce Lovecrafts.

Tak, tolik trošku taková tucina chytlava Nina Girachi a Porter Robinson, to je americký producent Sally, na novince Wanna Cry. Vyšlo teď tenhle týden na celávky. Každopádně my se teď už podíváme také na Sublime Journey Explorations a tohle už je Kalsu a nový single 24.

Tolik už krásná věc od Kalkců, nebo Kalků, těžko říct, jak se čte, ale výborná nová singlová záležitost 24, tentokrát znáte Engine Leap Exploration 90, už myslím, že sedmý snad release. No a teď už míříme za americkou harfenistkou Mary Latimore, kterou jsem vám také už do Prahy dovezl a vy jste ji viděli naposledy, myslím, že hrála před rokem kousek také v punktu. Tohle už je novinka We Take Turns Crying, která vyšla teď v pátek na Znace Latency.

Marilty Moore a její nový krásný single s názvem We Take Turns Crying. Tohleto opět nádená věc zahraná na harfu od tohleté hudebnice, kterou hlavně znáte ze značky Ghost International, kdo ostatně vydává. Tohle byla její novinka právě po preschystané kompilace s názvem Eleven Harps. Tak, teď ale už pojďme za touhletou dvojicí z Berlína, kterou tvoří mimo jiné i vlastně producent původně ze Spojených států Matt Goldsmith společně s DJem a producentem a ilustrátorem Chirup, kteří se už etablovali na undergroundové berlínské elektronické scéně. A tohle je jich vydařený právě po Chintory Sklubový, který nese název Intelligent Twiddler a ukázka hned úvodní 127 is slow. Non-duality and Chirup, nebo Chirup a nové EP Intelligent Twiddler značky Apparel Music. Novinka právě z tohohle pátku.

Tak to bude Non-Duality and Chirop a EPčko Intelligent Twiddler, které nabízí právě tři takové pěkné minimál dubové věci. Tak to byla ukázka 127 is slow. Vy jste naladěni na pravidelný novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje za Sedloňo a my už míříme za americkou dvojicí Sylvain ESO, kterou jsme se tady také už před několika lety představovali v intru. Sympatická elektronická a taková indie popová dvojice nabízí tenhle ten nový single Concrete Glen, který vyšel minulý týden na značce Psychic Hotline.

Tolik Sylvan Esso a jejich skladba Concrete Glen, která si pohrá také se samplem. Myslím, že jste poznali Sigur Rós tomu refrénu. Každopádně novinka z minulého týdne značky Psychic Hotline. No a před námi už je tohle ten nový release značky Crosstown Rebels, Frank Fala a Benja. Jejich EPčko Dirty Dancing nabízí tři verze různé téhleté pěkné i vokální věci. Tohle je tribová taková pěkná verze Malif Goes to Remix, Frank Fala and Benja a nový víčko Dirty Dancing na značce Crosstown Rebels.

Tolik Frank Fala a Benjaich Dirty Dancing, tentokrát Melif Goes to Rio Mix. S touhle treskombou EP, kde jdete i Melif Nocturno Mix, či originální právě verzi. No a my už teď se podíváme za touhle novou Redo Edit verzí

Kolega Screenshire, ten talentovaný producent a šéf také značky Albert's Favorite, kde se objevá ta novinka, respektive nový edit skladby A Sleep, A Dream. Tentokrát featuring Dwight Tribble a Amanda I. Whiting, ta finiska z Británie, ale další už teďka singlík je tady na obzoru od Alan Fitzpatricka. Tohle už je skladba Levitate featuring OBF, producentka, vokalistka. A jinak na vé straně najdete skladbu Stepin, která ostatně dala název tomhle EP na značce Dance Disc. Vyšlo před týdnem

Tak Alan Fitzpatrick a jeho novinka EPčko dvojsklabové Stepping In v ukázce Levitate, tentokrát featuring OBF. Tak a my se teď už podíváme za tohletou původem italskou dvojicí žijící už a tvořící v Barceloně, která se říká Paladien, kterou jsme si tady také už letos na jaře proklepli v intru. A to z důvodu toho, že je uvidíte také poprvé v Praze na Music Infinity letos v prosinci, konkrétně 5. na Mikuláše. V sobotu vystoupí společně také se dalším talentem a mladíčkem z Británie Carmichael. Tohle už je jejich novinka Embers EP v titulní ukázce a dvojice Paladians.

tolik Paladin a jejich novinka Embers, toto trojskavové EPčko vyšlo teď přes značku Enhanced Music a příjemná kolekce tří právě i rychlých houzovějších věcí, tohle byla ta pomalejší. No a před námi už je ale teďka projekt Voltage, který se teďka objevil se svým novým EPčkem na značce z Londýna Hospital Music a EP má název Music is the Answer. Tohle je úvodní věc, právě titulní skladba od Voltage. Music is the Answer.

tohle byla už ukázka od Voltage a jejich chypička Music is the Answer, právě ta titulní nahrávka, kde tam jdete, jak se řekl, čtyři věci a spolupráce třeba s Gabriel Bongo, také Jung, Saber a Doctor. Teď už ale míříme za Paul Valentin, producentem, který jsme tady hráli v tom remixu přezazeným od DJ Kozeho, který vyšel minulý měsíc. Tohle už je synkovka také s názvem Listen, která vyšla na teletem jeho EP právě s názvem Off Sand. A dostala zde i remix, myslím, dodat na tomhle tom šestiskobovém počinu od tentokrát Thomas Jackson a Philip Fine. Jinak EP obsahuje i ten zmíněný remix od DJ Kozeho a čtyři originální nahrávky od Paul Valentin. Novinka značky Finest Tier z tohle týdne. Off Sand EP a Paul Valentin v ukázce Listen.

0: 真心。
1: Tolik Paul Valentino, jeho EPčko Off Sand, které vyšlo tenhle týden na značce Finest Year, jako šestkvítkový počin, 4 originály a také 2 remixy tam najdete, mimo jiné od DJ Koceho. Tak, teď už ale se podíváme také za tím producentem Bullion, který chystá album na značce Ghost International pod názvem Nearly, tohle už jeho druhý single, který se objevuje teďka zpátku. Pátek vyšel pod názvem Rue Bullion.

Tolik Bulliona, novinka Rů, druhý single z chystané desky Nearly pro label právě značku Ghostly International. No a my se teďka podíváme už za touhletou také vydařenou spoluprací Seb Vajblada a producenta Eda Polo. Oba původně Britové, Seb Vajblad už nyní v Americe usídlený a Eda Polo v Austrálii a tohle je jich nová za EP je záležitost čtyřskalbová Message Me nebo MSGME novinka značky Omnius, když jsme si tady hráli předsazený single For Love a tohle už je z těch čtyř ukázek, ukázka Ride, hned úvodní věc a Seb Vajblad a Eda Polo.

Tolik se bojovala ta Eda Polo a jejich EP Message Me, jinak ukázka s názvem Ride. Každopádně vyšlo tenhle pátek na značce Omni Youth. No a my se vydáme teďka za tohle také EP záležitostí frontmanky, zpěvačky z kapely Submotion Orchestra Ruby Wood, která konečně také se zase navrátila po těch loňských singlech celým EPčkem s názvem No Rain, No Flowers, to náznece First Word. Tohle je už ukázka On My Mind z této kolekce celkově 8 tracků, které no možná by i dali něco skoro k půl hodince, ale každopádně EP No Rain, No Flowers, Ruby Wood a ukázka On My Mind.

Bobby Wood, tato členka projektu Submotion Orchestra, tentokrát solově na EPčku No Rain, No Flowers, který obsahuje celkově 8 nahrávek, a tohle byla ukázka On My Mind. No a tohle už je také kapela Fluke, tohleto trio, který jsme vám sem dovezli už v 90. letech párkrát, se navrátilo teďka v této dekádě po delší odmlce. No a vydal nedávno také kompilaci předělávek jejich starších hitů Second Bite. No a tohle už je ukázka také z EPčka Fluke. Jako jejich remixy se postaral právě skvělý producent z Británie Denali Avery. My jsme tady hráli ten předsazený už track a skladby Atom Bomb v tom Nuclear Summer Mixu, který se moc povedl. Tohle už je však jeho club mix Denali Averyho. Fluke a Atom Bomb.

To byl klubový remix od Daniel Averyho pro Fluke a skladbu Atom Bomb, která ostatně teďka vyšla na tom EP Atom Bomb Daniel Avery Remixes pro značku Surface tenhle týden. A vy tam najdete právě ten výborný Nuclear Summer Mix a to jak v klasické, tak i extended verzi. Teď už ale pojďme za další novinkou a ta je tentokrát od Sultan and Shepherd, dvojice z Kanady, která spojila síly tentokrát s Prince George a vznikla z toho tato chytlavá pecička na léto Centuries. Vyšlo na labelu This Never Happened teďka také tento týden ve čtvrtek. Kanadské duo Sultan and Shepherd a Centuries featuring Prince George.

Tolik Sultan Shepherd a skladba Centuries, tentokrát s vokalistkou Prince George. No ale jenom doplním, že vyšlo teď na znece This Never Happened. No a my se podíváme za další moc vydařenou tentokrát kolekcí EP Ocean Mother od Luca Wilding. Tohle to je vokalistky, která myslím, že dělá moc takový příjemný, takový indie pop, její novinka Ocean Mother nabízí celkově 5 nahrávek, vyšla teďka v pátek na značce Heart Acres a

Lucy Wilding, skladba s názvem Leonine, CPčka, tentokrát Ocean Mother. My jsme se tady hráli už vlastně tuto titulní skladbu minulý měsíc. Každopádně celé pětiskové EP najdete teďka na značce Heartacres. To byla Luca, to byl Luca Wilding, tak, ale před námi je Cassian projekt, který vydal teďka také své nové EPčko Overtone Římská 3. Tohle ukázka už úvodní track, respektive druhý track, Break Cycle.

Tolik britský projekt Cassian, tohleto duo na novince, tentokrát pro značku Unknown to the Unknown, Overtone, římská 3 EPčko. A já doplním, že skvělá Break Cycle, jak vy tady jete právě, jak je techno-acidový takový výboje, tak i elektro právě breakový. Tak a teď jsou před námi Paula and Bryson, tohleto duo, které loni vydalo své výborné album a teď se, musím říct, docela začalo činit i co se týče různých remixů. Vy jste mohli zaregistrovat remixy třeba od LSB pro ně, či Tima Reapera. No a tohle už je zcela úplně nová věc se zpěvačkou Dria, velmi vydařená, chytlavá také, ale přitom parádní věc Where Did You Go? Paula and Bryson featuring Dria a novinka značky Shogun Audio.

Tak to byl už, to byl projekt dvojice z Británie Paul and Bryson a novinka Where Did You Go featuring Drea. Novinka značky Shogun Audio. No a my se teď už podíváme za tohletou také novinkou od projektu Chiasmos, když jedná se o remixovou práci pro jejich kompilační remixovou desku Římská 2 Reworked, která má být co nevidět na značce Erase Tapes. Už jsme si tady hráli pár těch remixů. Tohle je ten další od Račika Najar a Nina Keith alias Dizzin Blood, se taky říkají. Tady jsou pod vlastními jmény a Chiasmos kaba Laced. Remixu Račika Najar a Nina Keith.

Tak krásná remixová práce pro Kiasmos od americké dvojice divčí Radčeka Najar a Nina Keith, který také můžete znát právě pod jejich společným projektem Disney Blood, tady to byla skaba Laced od Kiasmos a další ukázka z chystané remixové kompilace Římská v Rework pro značku Race Tapes. No to už španělský producent Dozen, kterou jste viděli, myslím, že také už několikrát v Čechách, se snad Beats for Love, každopádně třeba v Roxy. Velký talent na poli groovy, techna,

vydává další dobu také na značce Anjuna Deep a tohle jeho nový single Morning Runner z chystaného také IPčka, které by se mělo objevit

Tolik doze má novinka Morning Runner, právě tohle toho španělského už maga na poli právě technomuziky. No a teď už pojďme za další touhletou novinkou od tentokrát Mount Kimby dvojice z Británie. Jejich druhý single asi z chystaného nového alba pro značku Warp má název Jomox. Doplním, že vy si dnes také vyslechnete v novinkách jejich Fabric Mix, nebo již kompilaci pro značku Fabric, kde se objeví také exkluzivní nové nahrávky. Každopádně Mount Kimby, Jomox, novinka z tohohle pátku značky Warp.

Tak to byly Mount Kimby a skvělá Jomox značky Warp, další nový singlík. No a to už je také legenda, kterou jsme tady dováželi už během 90. let přelomu milénia, Dave Angel. Tady ten britský také už veterán na poli funky techno muziky, novince Reflection featuring Steve Waterman. Ta pohodová věc je první ochutnávku také z jeho chystané desky A Time and Place, kterou chystá vydána belgické značce Arenas.

stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Seloň, jak už ostatně přes 30 let z Rádia 1 každou neděli, ale tohle už je věcička od Dave Angela. Skladba Reflection featuring Steve Waterman a první ukázka z chystanéské Time and Place pro značku RNS. No ale já tady mám před sebou vlastně samý takový legendy už, za chviličku také Groove Armada či Fortet a také The Drums, ale tohle už je také dvojice Adam Freeland a Duncan Forbes. Adam Freeland jeden z průkopníků vůbec britského breakbeatu a šéf také značky Marine Parade, Duncan Forbes, člen také legendárních houseových Spooky, který jste viděli vůbec jako první elektronický projekt z Des Fluk v Praze v roce už 94. Spojili síly a vytvořili parádní EPčko, které dostalo název Transhuman. Ostatně tu už titulní ukázku předsadili během července a my jsme si tady také hráli už tohle však už schova Stop Fighting. S ukázka z těch jejich hypnotických pěkných nálomených věcí tří, které najdete na tomhletom EPčku Transhuman. Adam Freeland, Duncan Forbes a novinka z tohle pátku značky Marine Parade po 16 letech.

Adam Freeland a Duncan Forbes, ukázka z nového píčka Transhuman, tohle je to diskobové hypno záležitosti značky Marine Parade, ukázka Stop Fighting. Vy stále jste hledí na novinky na alternativní scéně, koukněte se už na playlist, kde už jsem doplnil kompletní seznam singlů, no a my už se teďka podíváme za touhle novinkou od amerických The Drums, It Didn't Matter, featuring Morrow.

Tolik The Drums z New Yorku a jejich novinka It Didn't Matter featuring Morrow, vyšlo na značce jejich Abysmal, teďka v pátek jako nový single. No a tohle už je také nová Groove Armada, která se objevila tentokrát na bristolské značce elektronické Shall Not Fade. Single má název Body Action.

Roof Armada a jejich nový track Body Action, vůbec nešpatná záležitost, která vyšla teďka tento týden na Session Not Fate. No a před námi je už také poslední singlík a ten je od Kieran Hebdenaka Fortet, který na svém labelu Text Records vydal tohle druhou skladbovou EP záležitost s názvem Human Voice. No a tohle už je také titulní věc. Doplním, že tam jdete bez stranu s názvem T-246-130-ish Electri Plates. Tohle však už ale titulní nahrávka Human Voice a Fortet.

Tak to byla ukázka od Forteta, jeho novinky teďka z tohle týdne značky Text Records, jeho skladba Human Voice. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, my už jdeme za novými také deskami z tohohle týdne a minulých měsících, v minulých týdnech, tak tohle už je Arka, tenhle ten už také vizionář z Jižní Ameriky, který už dlouhá léta pobýval také v New Yorku a myslím, že teďka v Londýně se usídlen. Každopádně jeho novinka XXXX, pětkrát X a to vše na značce XL Recordings. Tady je už ukázka stále zase jeho avantgardnější současné takové avant pop bass electronic experimentální kolekce 16 nahrávek z kaba ID.

Tolik Arka, původně venezuelský producent, teď už producentka, tak která má na svém kontě už 9 alb a tohleto nové má název 5x. Ukázka to byla Aidalan. Před námi je už ale také legenda z Manchesteru, kapela Dorothy Cullum, okolo Vinnie Reillyho, která se navrátila teďka novým albem Renaissance na značce London. Ostatně to už také z toho zaregistrovat díky singlu Liars, který jsme tady nasazovali. Myslím, že i do hit parády, každopádně po singlovce Scammer z července z minulého měsíce je tady už celé album, které nabízí mimo jiné i různé spolupráce, také třeba s Lucas Elliotem závěrečné věci, či také výbornou hudebnicí z Británie Calphion Rose, kterou jste viděli, myslím, že také v Praze v Meat Factory, a to tady má dvě spolupráce, tohle už je skaba Agonist s touhletou hudebnicí a vokalistkou ze značky Gondwana, jinak skaba Agonist, a tohle jsou nový Dorothy Cullum a jejich album Renaissance na značce London z tohle týdne.

Dozněla nám ukázka už z nové desky od The Dorothy Columb, tohle manchesterského už legendárního projektu ze 70. let, který založil kytarista Vinny Riley, a deska s názvem tentokrát Renaissance. Naznačil Landon v ukázce Agonist s Killeen Rose. Tohle, co se nám rozeznívá, však je také další už legenda, tentokrát z 90. let, už italský projekt Aglaia, který dlouhá léta vydával také třeba i na labelu Hixsunt Leones, což myslím, že dělá doposavat. Tohle však je novinka, myslím, že teďka po druhé se už objevuje tenhle ten italský drone ambientní etnický projekt na značce Project Sama Rosenthala, ukázka z desky Altitudes, zkaba Unicorn, tenhle ten úvodní track, aspoň v krátké ukázce, neboť tady je celkově 6 nahrávek, které mají všechny přes 10 až i 20

Tolik Aglaja a jejich deska Altitudes, tohle projektu z Itálie na poli drone ambientně etnické muziky, který je znáte právě třeba i ze spoluprací třeba s Aliodie. To byla ukázka Unicorn a před námi je další album, tentokrát od také už legendární partičky, která si říká Trash Can Sinatra, tohleto pětičlené těleso ze Skotska teďka vydalo své nové album v pátek, jsou sedmou desku po 10 letech odmlky a předcházelo to také několik singlů jako Bad Husband, The Bitter End či také Melodramatic. Tohle už je ukázka však A View From Nowhere, Trash Can Sinatra.

to byly Trash Can Sinatra se Skotska, z Británie a jejich po dekádě nové album, které si vydali na své značce TSS, tak každopádně pod názvem Ever the Optimist. To byla ukázka A View from Nowhere. No a před námi je hodně zajímavé duo, které teď se navrátilo také po 4 letech svou druhou deskou, už na značce také prestižní Blue Note. Tohleto duo Domi and JD Beck tvoří právě francouzská klávesistka vlastním jménem právě Domi, Dominic Luona a také hudebník Jamie Beck, americký tentokrát producent z Texasu. Tohle je už jejich druhý album, který dostal název Who Ask, a výborná kolekce tentokrát takových elektronicko-jazzových věcí, celková stopáž 15 tracků, a tady je už ukázka Had Enough. Tohle už je Domi and JD Beck a novinka Who Ask, na značce Blue Note, respektive její pšit.

tohleto francouzsko-americké duo objevil Andreas Pack ostatně už před pár lety, na počátku milénia, a také tam vydal už na svém labelu Ape Shit to první album Not Tight v roce 2022. Tohle už je druhá deska, na které tentokrát není tolik hostů, vlastně žádný, oproti té prvodině, kde se bylo třeba Thundercat, Mac DeMarco či samotný Anderson Park. Deska Who Ask, skvělá, ale parádní záležitost tohohle dua, které si říká Domy and J.D. Beck, a ukázka Car, ukázka Had Enough. Před námi je Charlie XCX, která také vydala své nové album, a musím říct, že hudebně se mi zdá asi zatím nejpovedenější možná. Každopádně tady je už její ukázka Car Decline z desky Music Fashion Film, který opět vydala značka Atlantic. Charlie XCX, ta britská hudebnice, která jde od takového popového vlastně mainstreamu k zajímavým experimentům.

To byla Charlie XCX a její teďka novinka na značce Atlantic, deska s názvem Music Fashion Film. To byla ukázka s názvem Card Decline. Každopádně letos už si střihla také desku Wuthering Heights, takže myslím, že se vůbec nenudí. Teď už ale pojďme za další desku z tohohle týdne a ta je od tohle Brita na poli ambientní muziky a šéfa značky Slowcraft James Murray, kterou jste zde viděli v Praze naživo v rámci showcaseu značky Home Normal, kde často vydává své alba, ale tohle jeho vlastně myslím, že první nebo možná už druhé album na britském také elektronické ambientním labelu Quiet Details, album Islands Alight, které tentokrát nabízí víceméně takový rytmičtější ambientní polohy a na poli takového dubu třeba i místama i jemných pomalých beatů. Každopádně James Murray a deska Island Light v této titulní závěrečné ukázce z alba James Murray a novinka značky Quiet Details z tohle týdne.

To byl James Murray a deska Islands a Light v této titulní ukázce, kde mísí tentokrát nejenom svou Drone Field Recordings muziku, ale mění, ale také i různé beaty. Před námi ale teďka už album, které vyšlo minulý týden na také kulturní značce z Británie, Code 9 a Hyperdub, a to tentokrát japonskému producentovi, který si říká Foodman, který funguje už od počátku té minulé dekády na japonské takové foodwork scéně. Vlastně jménem Takahide Higuchi se navrátil tu vlastně takovou koláží foodworkovou s názvem právě Hikarigasa Shikomu. A tohle už je po singlovce Hard Reclining také ukázka s názvem Face to Voice.

Tolik experimentátor z Japonska, který si říká Foodman, a jeho albová novinka tentokrát poprvé také na značce Hyperdub z Británie, která si ten foodwork užívá. Je Hikari Gasashi Komu, má název tohleto 15-skabové, nebo 14-skabové, tak jako je kolážovité, experimentálně leděné album. No a my se už podíváme také za deskou z minulého týdne od britského dua, které se říká New Arcades, britské takové synthy wave dvojice Dean Canty a Adam Sullivan, vznikla už také před více než 1,5 dekádou téměř, tak v Londýně, a tohle je jejich nové album, které vyšlo také na značce Time Slave. To pod názvem Night to Reflect. Po těch singlovkách jako Sun Odyssey či After Hours. Tady už skvělá You Were My Ghost. A Cynthia.

Tak tolik je příjemný synthy pop z 80. let, hodně ovlivněný od tohoto britského duo s názvem New Arcades, které každopádně se objevilo na značce teďka také Times Life, to byla ukázka You Were My Ghost. No a my už se teďka podíváme za tím projektem Brother Tiger, který teďka také v půlce minulého měsíce července ještě vydal tohleto také sedmiskobové svoje dílko, možná takový mini-album s názvem Fundamental Six, vyšlo pro značku Satanic Panic, a tohle už ukázka Lost Boys, Brother Tiger.

Tolik projekt s názvem Brother Tiger a jeho už další tentokrát album v sérii Fundamental s názvem Volume 6. Tak tolik tenhle ten elektronický producent ze Spojených států z New Yorku vlastně jménem John R. Jagos, ale teď už pojďme po skladbě Lost Boys od Brother Tiger k téhleté desce ze značky Planet Mew, tohle experimentálního britského elektronického labelu, který založil Mike Pardinas a zpravuje ho od té doby, co vlastně byli takový asi říci souputníci Safe Twinem v 90. letech. Tohle už je projekt s názvem Speaker Music, tak, který teď vydal také v půlce července tohleto nové album Synoptic Audio. Tentokrát pěkná taková hypno-experimentální koláž s různými beaty a mytnými náladami. Celkově 10 nahrávek, já už vybírám ukázku Chaos Moses Speaker Music projekt ze značky Planet Mew.

další zářez producenta z Británie, který se říká Speaker Music, jinak vlastně jmenujeme Def Forest Brown Jr. Jeho čtvrté už album tohohle experimentátora na značce Planet Mew, deska s názvem Synoptic Audio, to byla ukázka Chaos Moses. No a my se podíváme zatím na také album, které vyšlo minulý týden na značce Alien Tapes Mnichova, tomu projektu z Německa MPU 101, a deska už MPU 107 v katalogu právě tohle mnichovského vydavatelství Alien Tape opět nabízí tyhle ty pěkné ambientní povětšinou elektronické analogové nálady, celkově 10 nahrávek, podle už je ukázka kratší Silver Loner MPU 101.

projekt MPU a ukázka MPU 101, tak ukázka z desky MPU 107, už myslím, že 7. ambientní právě dílko na značce Alien Tape v průběhu minimálně téhle dekády. No a my se teď už podíváme také za další deskou na poli zase ambientu takého deepovějšího od amerického tentokrát tandemu Zaké, což je Zach Frizzell a Copy z Halifax. Deska Tree Grid vyšla také před týdnem a značce právě Zach Frizzell a Past Inside the Present, kde ostatně také vyšla už také z kraje toho minulého měsíce i spolupráce třeba s BV Davem, deska Oblivion. My si také brzy dáme do pořadu seance právě ukázky nové z tohohle vynikajícího ambientního labelu Past Inside the Present, kde se chystá, myslím, že i spolupráce Zakého s Benou a Pivolardem. Tohle už je ale Zaké a projekt Copies Halifax, deska Tree Grid v ukázce Regeneration Survey.

Tolik Zake a Copy z Halifax, ten tandem americký na poli experimentálního ambientu na tentokrát této novince z minulého týdne značky Past Inside the Presence, desce Tree Grid, a to byl ukázka Generation Survey, album, které tentokrát nabízí víceméně takový právě opět minimal ambient, takový dub nebo experimentální beaty jemný v těchto těch celkově osmi nahrávkách, to byl ukázka Regeneration Survey. No a my se ještě podíváme na další desku z července, tentokrát ze sublabelu značky Donovan, tohle vydavatelství Le Monde Analog, už osmý release tohle sublabelu značky Donovan, vyšel také z kraje minulého měsíce Labs Cloud projekt už v ukázce Doubts, pochyby, a album Behind the Pain. Labs Cloud.